Fresh Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Give the queen my-

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: čas rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už dál nemusíš hledat.
3: Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
2: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo.
3: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: starý mě.
1: Ano, krásná písnička takhle po ránu a hlavně si myslíme, že to byla pravda, protože tak nějak máme pátek a to bývá den, kdy většina lidí bývá veselá, samozřejmě důvod je prostý. Nastává blíkend, nebo ne, že by nastával přímo teď, ale blíží se a bude tady co by dub. Čas ten můžeme určitě zkrátit i ostrým budíčkem, u čehož vás vítáme, jmenuje Tomáš Michalík a strávíme jako včera i dnes následujících několik hodin, konkrétně 4, ve společném duchu a věřím, že se trefíme také hudebně, protože to páteční ráno nakopneme velice svěžně, a to třeba s Metallicou. Ty sám také Roberta Planta. No a pokud by se zachtělo české muziky, můžu sloužit kapelou Harley. No a jako včera i dnes je tady hned vedle v redakci Honza Kavelčík, takže jsou na řadě první ranní zprávy. Pokoukneme, jak to jezdí a já mu tímto předávám slovo. Vám ještě jednou přeji krásný páteční ranní poslech.
2: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
6: Čas rok.
7: Čas rok.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Nehoda nás teď po ránu může potrápit v Ostravě ve Vítkovicích na Rudné ulici. Před křižovatkou s Lidickou ulicí bouralo nákladní auto s osobním a problémy jsou taky v Brně na ulici Výstavní, tady stojí odstavená dodávka.
11: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
6: Radio Čas Rok. Právě.
10: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Kavelčík. Pohonné hmoty dneska lehce zdražily. Ministerstvo financí totiž zvýšilo cenové stropy. Benzín se bude moct prodávat maximálně za 40 korun a 93 haléřů za litr. Nafta za 37 korun a 1 haléř za litr. V obou případech jde o zvýšení asi o 30 haléřů.
12: Morava aktuál.
10: V některých přírodních nádržích se už začíná kazit kvalita vody ke koupání. Týká se to Bašky a Brušperku. Snížená průhlednost je pak na Olešné. Pro změnu výborná kvalita je podle hygieniků na Hlučínské Štěrkovně a v Karvinském moři. V Rožnově pod Raroštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí radnice Adela Kousalová.
13: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
10: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Jiří Lehečka a Marie Bousková postoupili do 3. kola tenisového Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Alexe Molčana. Turnajová 21. Bousková zdolala Italku Tyru Katerinu Grantovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
0: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Tak tohle byla kapela The Night Flight Orchestra, která mimochodem vystoupí i u nás, a to už 1. srpna na dalším ročníku Ostravy v Plamenech. Tohle byl Satelit, jinak jejich single, já mám před sebou taky momentálně jeden pohled satelitní, a to je co se týče počasí, koukám, co se na nás žene nebo nežene, nebo jak to vlastně vypadá takhle z vrchu. Aktuálně se přes republiku ženou jisté srážky a měly by asi dorazit i k nám tady kolem Ostravy, zhruba tak za hoďku, za dvě, ale potom už by to mělo být celkem fajn, což se týká i následujícího víkendu, který by měl sice teplotně být nižší, než jsme zvyklí za poslední období, ale na druhou stranu by to mohlo být celkem fajn. Jestli totiž nemáte úplně nebo nejsou vám pochutí ty vysoké teploty přes 30 stupňů, tak to budete zřejmě spokojeni. Když jsme u těch výhledů, tak si můžeme dát i jeden hvězdný pro dnešní den, pátek 3. července, což je samozřejmě věc, kterou si pod svá křídla bere Milan Gellner. Já mu tímto také mile rád předám slovo. Takže Milan, jak to dneska vidíš, chlapče?
1: Pátek by měl být o něco klidnější než dny předchozí. Věci problémové i ty ostatní by se měly stabilizovat. Užívat bychom si měli rodinného života a harmonie. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi úspěšně završí své týdenní úsilí. Ani vstoupí do víkendu dokonale zregenerované a býci si budou užívat klidné harmonie bez jakýchkoliv zádrhelů. Berani otevřou své srdce radosti ze života. Lvi se mohou těšit na dynamický závěr týdne plný hravosti a Střelci si naplno užijí zasloužený obdiv okolí. Vodnáři se mohou spolehnout na pohodu v přátelských kruzích. Blížence čeká návrat ztracené energie a váhy najdou citové bezpečí tam, kde to dobře znají. Radci prožijí pátek v příjemném emočním naladění. Štíři budou těžit z maximální vnímavosti a ryby alespoň na chvíli ve svých meditacích najdou vytoužený klid a pohodu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Vrchních jeta ve fotbale s rádiem Čas Rock.
1: I dnes si uděláme takový malý sumář toho, co se dělo, anebo vlastně stále ještě děje na aktuálním mistrovství světa ve fotbale. Co se týče včerejšího večerního zápasu, tak v něm si Španělsko celkem v pohodě poradilo s Rakouskem, vyhráli 3-0, jak se říká, v suchém tričku. No a postoupili tím pádem do osmifinále, kde je bude čekat velice zajímavý soupeř, a tady už to skutečně bude velké drámoš podle všeho. A tím budou Portugalci, kteří se postavili Chorvatům v nočním zápase. No a já si myslím, že nezaujatý divák si přišel na své, protože k vidění byl parádní fotbal, plno dramatických situací, zajímavých situacích. I tentokrát byl v akci několikrát VAR. Asi se bude zase diskutovat, jestli něco mělo být rozhodnuto tak, jak rozhodnuto být mělo. Nicméně na konečném výsledku to nic neudělá, protože Portugalci rozhodli tento zápas v 94. minutě, takže zase další gol v nastavení. Velká radost na straně Portugalců, kteří teda ještě v závěru, nebo jim trnulo, protože právě Chorvaté ještě v úplném nastavení poté vyrovnali, ale tam opět, jak říkám, v akci byl VAR. Další utkání se ještě hraje, Švýcarsko-Alžírsko. Mám to tady před sebou, takže si můžeme udělat jako takový live přenos, jo? No hraje, no. Teď se moc nehraje, protože teď je míč v autu, takže se tam pánové dohadují, kdo bude vhazovat, ale už to všechno vyřešil rozhodčí. No, já myslím, že můj komentovaný přenos tady asi nikdo nechce, my se pojďme spíš věnovat další muzice, ale já jsem nezmínil to podstatné, že jo. Švýcaři vedou 2-0 v aktuálně probíhající 63. minutě. Tak. Tolik mistrovství světa, které budeme nadále pečlivě sledovat, ale my u toho nezapomeneme ani servírovat muziku. Já vám přeji krásné ráno a posílám vám Rise Gains. Mistrovství světa.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
4: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas Rock.

0: 6 hodin 37 minut. Ladíte Rádio Čas Rock a Ostrý budíček, ve kterém za další muzikou poputujeme do Německa za kapelou Rammstein, protože fanoušci této formace jsou v posledních týdnech takový trošku, možná lehce nervózní, protože prosakují informace, že se možná něco v roce 2027 stane. Něco se bude dít, neměla by to být teda dneska, ale možná se pánové vrátí na pódia. Samotná kapela tedy mlčí. Till Lindemann, ten se věnuje své solovce a hlavně svému festivalu Tillfest, který vlastně startuje dneska v Lipsku. Proběhne dneska a zítra, takže od něho se tam celkově nemluví, no a od něho se asi nějakých informací nedočkáme, ale co je podstatné, údajně se v těch posledních týdnech najímají pracovníci, což se vždy děje, když se chystá nějaká tour, protože ono se to nezdá, těch lidí je poměrně třeba dost, ať už je to stavění pódií, různých těch osvětlovačů, zvukařů, koho všeho. Je to nějakých 250 až 300 lidí na jednu show Rammstein, což když si vemete, že se to zároveň děje ve dvou místech, na jednom místě se staví a hraje, během toho už se staví někde jinde, takže těch lidí je potřeba dost a údajně tedy dochází k jejich hledání. Příští rok to navíc bude 30 let od vydání druhé desky Sehnsucht, takže by to dávalo smysl. Uvidíme, jestli se něco dozvíme ještě ke konci roku nebo třeba během prázdnin. Já myslím, že nebudu sám, kdo by to uvítal, ale jak říkám, tahle kapela nikdy nebyla moc výřečná, co se týče rozhovoru, a už vůbec ne, co se týče nějakých informací. Každopádně platí, že v druhé polovině letošního roku bychom se aspoň měli dočkat nějakého živáku, snad, který byl natočen ještě v minulosti, ale jak říkám, tady je pořád ticho po pěšině. Pojďme si je dát alespoň hudebně a dáme si kousek ze zatím poslední desky z roku 2022. Angst.
1: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock. Novinka týdne.
1: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost? Marilyn Manson.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: To je taková fajn motivační záležitost, to si můžete pouštět vždycky ráno, víš, žena Tomáš, někteří si třeba pouští něco úplně demotivačního, ale tohle si myslím, jako proč ne. Pokračujeme dál, první hodinka ostrého budíčku je zdatně za námi. Mimochodem, když se tak koukám na to dnešní datum 3. července, je to 41 let od uvedení snímku zpátky, nebo návrat do budoucnosti, jo, to letí teda, co? Mě tak napadla jedna taková otázka, klidně se o tom pojďte pobavit. Kdybyste se taky mohli vydat někdy do minulosti a podívat se na nějakou událost. Ne vyloženě, že byste ji měli ovlivnit, to ne. Jenom se vrátit do minulosti a někde zpovzdálí pozorovat nějaký důležitý milník. Co by to bylo? Klidně dejte vědět. WhatsApp, SMS 725331155, číslo zůstává stejné. Můžeme se o tom klidně pobavit. Aby se vám lépe přemýšlelo, tak já vám naservíruju další muziku. Dáme si Pain. Určitě vám představím nějaké novinky, které přistály na programu Čas rok natvrdo. K tomu si dáme Bring Me The Horizon. No a taky se pobavíme o jednom festivalu. Během toho, co budou hrát třeba Judas Priest. Takže vidíte, nudit se spolu rozhodně nebudeme, máme toho před sebou dost, tak to nebudu prodlužovat. Co však nebude jinak, je to, že si Honza Gavelčík v tuto chvíli opět vezme slovo, chystá pro vás zprávy.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před křižovatkou s ulicí Lidickou bouralo nákladní auto s osobním. A problémy jsou taky v Brně. V ulici Výstavní nás může zdržet odstavená dodávka.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nadcházejících státních svátcích můžeme nakupovat bez omezení. V neděli i v pondělí můžou mít obchody nad 200 metrů čtverečních otevřeno. Zákaz prodeje se na ně podle televize LTV Plus nevztahuje. I tak bychom si měli otevírací dobu zkontrolovat.
5: Morava aktuálně.
2: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Jak nám řekl ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
6: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
2: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotová do konce roku. Ve všech přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. V naprostém pořádku je voda ve Štěrkáči v Otrokovicích, na přehradě na Horní Bečvě a v nádrži Bystřička. Mírně zhoršená je ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek. Ve Wimbledonu budou dnes bojovat o postup do osmifinále tři české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s Hajkou Manančajou Savankevovou. V souboji krajanek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
7: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

7 hodin 12 minut, na rádiu Čas Rok pokračuje Ostrý budíček a já jsem slíbil, že se můžeme taky kouknout vedle, konkrétně na sesterskou stanici Čas Rok natvrdo, co tam nového je k slyšení, co tam přistálo. Ono takhle, třeba se chystáte někam na dovolenou, nebo prostě někam se projet, nějaký výlet s rodinkou, a jestli byste to v tom autě chtěli udělat trošičku jako ostřejší, tak to jsou ideální typy, takže jestli někam vyrážíte, třeba i na dalekou cestu, tak usaďte děti do auta, připásejte manželku, tak možná zalepte pusu, ať se k tomu nevyjadřuje, zabezpečte psa nebo křečka, no a můžete se společně vydat na dalekou cestu za zvuku kapely Obscura, tedy německé nekompromisní partičky. Na rádiu Čas Rok natvrdo přistál song, mimochodem jeden ze songů The Sun Eater, ze zatím poslední desky z loňského roku.

0: O tom, že i Francie nabízí poměrně dost rockových a metalových kapel, tak to jste se mohli přesvědčit v nedávném tématáku. Na stanici Čas rok natvrdo je také nyní pár kousků od kapely Dagoba. Dále partička mimochodem příští rok slaví 30 let. No a na stanici můžete nově narazit také na velmi říznou pecku od Moriah Rose Pereiry, tedy zpěvačky známé pod jménem Poppy. Jedná se o poměrně řízný kousek z letošní desky Empty Hands s názvem, kde to mám, tady to mám, Dying to Forget. Tak nezapomeňte, Čas rok natvrdo můžete ladit na natvrdo.časrok.cz a nebo také přes prostřednictvím stránek play.cz. Směle do toho, jestli ale v tuto chvíli volíte něco klidnějšího, posílám vám Deep Purple.
1: Posloucháte Ostrý budík.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Dneska to tak možná venku nevypadá, ale léto je skutečně v plném proudu. Je tady spousta akcí, na které můžete vyrazit, což se samozřejmě týká taky festivalu. Tak bychom se mohli taky vlastně o jednom pobavit, co? Tak to je špatný festival, to se omlouvám. Dobře, tak tohle byl jeden z mých klasických velmi trapných vtípků a narážka na to, že v Ostravě samozřejmě od středy probíhá další ročník velkého tanečního festivalu, ale já se s vámi chci bavit o něčem úplně jiném a to je samozřejmě Holbarok na grilu 2026, která vlastně začíná přesně za 3 týdny v pátek 24. července, pokračujeme i v sobotu 25. No a co se týče vstupenek, stále jsou v prodeji i takzvané vstupenky Roková banda 5+1, jak zní pojmenování, tak jeden lístek je tedy zdarma a můžete vybrat jedince, kterého vlastně dostanete na festival zadarmo, ale zároveň můžete dát nějakou funkci, jako třeba může tahat stany, spacáky, může je stavět, chystat vám snídaně, i když mě tak napadá taková sekaná v housce, velice oblíbená na Holbě, ta asi nebude chybět. A kdybyste chtěli vědět, kolik jste toho loni sežrali, tak to bylo přesně 1289 kusů sekané v housce. Trůfneme to letos, co? Já myslím, že bychom mohli, co? Tak si každý dá dvojitou porci a to číslo naskočí. Ale mimo to, samozřejmě se na vás budeme těšit v parádním areálu u Stříbrného jezera v Opavě, takže koupačka k tomu bude patřit. Já si myslím, že to je jedinečná možnost takhle všechno spojit, vylézt z vody a zajít si třeba i třeba večer na Pretty Maids, protože tohle je kapela, která letos vystoupí a jedná se o velký milník celého festivalu, protože v životě tam takhle velká zahraniční hvězda nebyla. Těšíme se na vás, neváhejte, ještě jednou opakuji, 24. a 25. července Opava, Stříbrné jezero a oslava Rádia Časrok Holbarok na grilu. Jestli je vám to moje pozvání málo, tak se nechte pozvat klidně od samotného Ronnieho Jetkince.
1: This is a message for all our fans in the Czech Republic. Just want to tell them that we're coming down there. When I say we, I mean me and the boys in Pretty Maids. We're coming down to play for you on the 25th of July when we play the Holbarok na grilu in Opava. So be there on July the 25th. We're gonna rock our socks off together with you. See you.
2: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro budí.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na nadcházející mástry. Nebude chybět hudební rozlučka a taky nečekané komplikace, které zasáhly jednu legendární kapelu. Na Rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel jako vždy o hodinu později.

Five Finger Death Punch, to mají za sebou. Kdo to má v tuto chvíli před sebou, tak to je Chris Jericho a kapela Fozzy. Jinak Chris Jericho, já si nemůžu pomoct, to je borec, u kterého jsem měl vždycky pocit, že má ne jeden klon, ale minimálně dva, protože si říkám, jak to všechno stíhá. Vemte si, 36 let už je to profesionální wrestler. 27 let mu kupuje fanoušci možná něco. Funguje kapela Fozzy, hlavně v posledních letech na velkém vzestupu. Do toho má manželku, 3 děti. A aby toho nebylo málo, tak se mu taky rozjíždí filmová lomeno seriálová kariéra. On už má za sebou pár nějakých štěků v hororech nebo v nějakých malých filmech, ale příští rok by se měl objevit, zatím se neví, jak velká to bude role, ale v seriálu Dexter, což je poměrně velký seriál, oblíbený po celém světě, takže pro něho určitě zase jeden skvělý krůček směrem k jeho kariéře. No a podle všeho pracuje na novém seriálu, který produkuje herec Michael B. Jordan, čerstvý Oscarový herec, ale zatím nemůže říct, o co půjde. Ta role by v tom seriálu však měla být o něco větší a asi možná taky zatím největší v jeho kariéře. Takže jak říkám, Chris Jericho, jako tenhle frajer prostě musí být naklonovaný. Tohle nejde stíhat. Naštěstí to stíhá a my si tak můžeme poslouchat i muziku právě v kapeli Fozzy jako teď, 7 minut po půl osmé.

Přesně za 4 minutky bude 7:45 a my bychom si mohli dát taky jednu věc. Podle vás napsala Marcela: ahoj Tome, není ti tam bez Iva smutno? Jako není, já to zvládnu nějak. A navíc já mu to uplatím příští týden celý, kdy tady bude sám. No nic, tohle není důležité. Důležitá je zpráva, která pokračuje dál. Chtěla bych nechat zahrát pro mého tátu Olympik. V neděli totiž oslaví 60, tak mu už s předstihem chceme popřát. Určitě není problém, Olympik mám tady, já se připojím taky ke gratulantům a dovolím si k tomu přilepit i zbytek našeho moderátorského osazenstva.

0: nárok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rok. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Tohle byla věc, kterou kapela Bring Me The Horizon pravidelně končí své koncerty a my jsme s ní příhodně tak trošičku vlastně ukončili další hodinku Ostrého budíčku. Za minutu je 8, 3. červenec, toť dnešní datum a svátek mají všichni Radomírové, kterým tímto přejeme všechno nejlepší. Pánové, je pátek, tak si to oslavte. No a klidně si třeba kromě nějakého dobrého pitiva můžete dát fazolový gulášek. Proč? To se taky dozvíte po 8 hodině. A co se týče muziky, tak se těšte na Mr. Big. Přihodím jednu pecku od Ghost. A nebo Krucipisk. Taky se podíváme na novinky v táboře kapely Bad Wolves. A to všechno po 8 hodině, přičemž první slovo si bere Honza Gavalčík.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stále jsou problémy v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před křižovatkou s ulicí Lidickou bouralo nákladní auto s osobním. Zdržíme se taky v Olomouci na ulici doktory Milady Horákové. Tady nefungují semafory a s problémy tady musíme počítat až do půl jedenácté. S komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D1 na cestě z Ostravy na Brno. Před Vyškovem probíhá údržba svodidel. Jezdí se pouze v jednom jízdním pruhu, ten levý je uzavřený a komplikace jsou taky na dálnici D52 na trase Pohořelice Brno. Za Pohořelicemi stojí odstavené nákladní auto.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. S počasím to teď bude jako na houpačce, ještě do neděle má být obloha polojasná, pak ale podle meteorologů přijde zlom. Od neděle má častěji pršet, a to hlavně na horách, a objevit se můžou i bouřky, v půlce týdne se pak opět začne oteplovat.
6: Morava aktuálně.
3: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 10. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
7: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně. A to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
3: Zámecký park v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku zkrátil otevírací dobu. Zavírá se teď o 2 hodiny dříve. Můžou za to vandalové, kteří se tu scházejí. Park bude od července přístupný denně od 7 do 18 hodin. České basketbalisty čeká další boj o šampionát. Ve Stockholmu mají dneska možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. To bude v příštím roce hostit Katar. Duel začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Tohle byli Mr. Big na rádiu, čas rok 12 minut po 8 hodině a já jsem slíbil, že se podíváme na novinky u kapely Bad Wolves. Příští rok tenhle soubor oslaví 10 let existence, ale za tu dobu toho stihli poměrně dost, jako co se týče vydávání 10 koncertů, ale stihli taky věci, o které by úplně nestály. Třeba narůstající problémy, které vyvrcholily v roce 2021 odchodem Tommyho Vexta, tehdejšího zpěváka. Mezi ním a kapelou poté bylo hodně dusno, byly tam nějaké žaloby, hádky. Na jeho místo nastoupil Daniel Laskevič, ale ten už tam taky není. Ten už taky odešel a vlastně před časem jediný původní člen, který zůstal, tak je bubeník John Bouklin. Nedávno dostal právě od Tommyho Vexta tučnou nabídku na odkup celé značky Bad Wolf, což odmítl, a tak nějak si asi řekl, udělám to všechno znovu a od píky. Takže byla ohlášena úplně nová sestava a po vzoru jiných kapel, což neříkám, že je špatně, v tomhle případě je to za mě úplně dobře, tak se mikrofonu ujala žena, Sarah Skinner, přezdívaná Killboy. Kapela má venku i nový single a jde poznat, že razantně změnili svůj styl a celkově hudební pojetí. Tady je mimochodem ukázka. No.

Jestli si právě tahle sestava sedne, nebo se dočkáme zase nějakých změn, tak to je ve hvězdách. Já bych jim to přál, přece jenom svého času dokázali hodně zaujmout. Uvidíme, my si každopádně dáme starší tvorbu Bad Wolves, takže tady je Killing Me So.

0: 8 hodin 22 minut, pojďme se podívat, čím je dnešní den, tedy 3. červenec, zajímavým, z mnoha důvodů. Máme třeba oficiální den pobytu mimo slunce, což, jak se koukám, je úplně v pohodě, dneska nemusíte hledat žádné schování, teda možná před deštěm na některých místech. Ale kdyby přece jenom vykouklo nějaké sluníčko a vy byste ho moc nechtěli, tak si zrovna dnes nějaký ten stín můžete najít, třeba, já nevím, třeba někde v Kapradině. Hlavně tam neusněte na moc dlouho. No, máme taky Redneck Day, tedy den všech vidláků. My se můžeme smát a nadávat si do vidláků, ale v Americe je to pro některé lidi skutečně takový hrdý styl života. Grilování, nic moc neřešit, což známe, ne? Takže můžeme říct, že všichni jsme svým způsobem redneci.
1: Slyšíš mě, co říkám, ty vidláku? Ještě jsem s tebou, hochu, neskončil.
0: No ale máme taky třeba den neposlušnosti. To neznamená, že byste měli trucovat, ale spíše je to myšleno jako výjití ze svých každodenních stereotypů a trošičku tak nějak neposlouchat třeba sám sebe. Takže to neberte doslova, že když na vás někdo bude mluvit, tak budete schválně obracet oči v sloup.
1: Koukejte se na mě, když já vám mluvím!
0: Jo, takže asi tak. No a můžeme se i napapat dnes, samozřejmě, nebude to chybět. Můžete si dát něco fazolového, máme den konzumace zelených fazolí. Existuje mnoho způsobů, receptů, jak je připravit. A jestli si nevíte rady, tak si samozřejmě můžete nechat poradit od mistra.
2: Přátelé, není nic lepšího, než si touhle dobou dát domácí fazolovou polévku.
0: No, Jirko, leze to dneska z tebe jak z chlupatý deky, co je pravda. Přeji dobrou chuť a posílám muziku.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Glass Rock.
1: I páteční den se nese ve znamení letní rokové jízdy a určitě vás zajímá, kam vás mohou dostat dnešní lístky, které budou výhrou. Vězte, že dnes to bude na festival Rock in Slavkov. Ten proběhne 14. srpna, což uteče. No a na tomhle putovním festivalu se můžete těšit na Lady Kate, Trautenberg, Kokot Minute, Koblížky, Horký žeslíže a Traktor. Parádní sestava, která všechno na místě odstartuje ve 14 hodin. Pojede se do nočních hodin a tohle bude stát za to. A pokud se na takovou akci můžete dostat zadáčo, stojí to za to dvojnásob. Jak na to? Dávejte pozor a skládejte dohromady vítěznou větu. Ode mě se za malou chviličku dozvíte první slovíčko a než tomu tak nastane, můžeme si dát právě jedno z interpretů, který tam vystoupí. Tady máte Kokot Minute.
0: Posloucháte Ostrý budík.

0: Slavkov Rock.
1: Akce Rock in Slavkov proběhne v srpnu, přesněji řečeno, pokud vás to zajímá, tak to bude za 41 dní a 15 hodin 16 minut. 14. srpna, to je to kouzelné datum, kdy vystoupí třeba právě Kokot Minit nebo Horký, že stíže traktor na této akci. A vy se na ní můžete dostat zadarmo, stačí skládat dohromady výherní větu o čtyřech slovíčkách, odpoledne se pak dovolat v ideálním pořadí a tuhle větu světu sdělit prostřednictvím našeho éteru. Dávejte pozor, takže jestli si to máte problém zapamatovat, zapište si slovíčko jedeme. To je totiž to první, kterým to vykopáváme. Navazovat budeme ještě spolu v Ostrém budíčku příští hodince, takže na to myslete. Do té doby času dost, kterou převážně vyplníme muzikou. Třeba v tuto chvíli Audioslave.

0: Bieber na jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas
1: rok. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Nám to tady hezky šumí v těch sluchátkách, v reprosoustavách. Tohle byly Krucipisk a jejich pojetí konce této hodiny ostrého budíčku na rádiu Čas Rock. Před námi tedy ještě 60 minut, víkend je zase o něco blíže. Kdo dnes bude slavit? Mám tady jedno jméno. Napovím, že je to hollywoodské jméno, dneska to nebude hudební, dneska zabrousíme do filmových vod, ale nebude to jediná náplň toho, co nastane po 9. hodině. Dlužím vám taky ještě vlastně druhé slovíčko letní rokové jízdy a přihodím taky jeden tip, kam můžete zajít s celou rodinkou. No a tohle už je hudební nabídka. Kapela Godsmack a jejich Surrender, k tomu Vysací zámek.
1: Kafka by byl nadšenej, Kafka by byl nadšenej, tu máš elektronický podpis, Kafka by byl...
0: Přihodíme také Alter Bridge. Já vám všem bez rozdílu věku a všeho přeji krásný pátek, krásný poslech a pojďme se do toho pustit. Nejprve ale zprávy a Honza Gavelčík.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zdržet se teď můžeme v Ostravě na Mariánskohorské ulici v Jirské osadě. Tady bouralo nákladní auto. Problémy jsou taky v Krmelíně v ulici Brušperské. Tady probíhá práce na vozovce. Vážná nehoda se stala ve Šternberku v ulici Olomoucké. Osobní auto tady narazilo do patníku. Na místě jsou policisté a taky záchranáři. Záchranka zasahuje taky v obci Blansko v ulici Sloupečník. Tady osobní auto srazilo chodce. A pozor si teď musíme dávat taky v Olomouci na ulici doktory Milady Horákové, tady nefungují semafory. Zdržíme se na dálnici D52 na trase Pohořelice-Brno. Za Pohořelicemi stojí odstavené nákladní auto.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Radio Čas Rock.
3: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Pohonné hmoty dneska lehce zdražily. Ministerstvo financí totiž zvýšilo cenové stropy. Benzín se bude moct prodávat maximálně za 40 korun a 93 haléřů za litr. Nafta za 37 korun a 1 haléř za litr. V obou případech jde o zvýšení asi o 30 haléřů.
6: Morava aktuál.
3: V některých přírodních nádržích se už začíná kazit kvalita vody ke koupání. Týká se to Bašky a Brušperku. Snížená průhlednost je pak na Olešné. Pro změnu výborná kvalita je podle hygieniků na Hlučínské Štěrkovně a v Karvinském moři. V Rožnově pod Raroštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. A to není všechno, říká mluvčí radnice Adela Kousalová.
7: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Uniparem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
3: Až do října taky platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Jiří Lehečka a Marie Bousková postoupili do 3. kola tenisového Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil na londýnské trávě Slováka Alexe Molčana. Turnajová 21. Bousková zdolala Italku Tyru Katerinu Grantovou. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne s Tomášem Michalíkem.
8: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ostrý budíček zapisuje kapitolu s datem 3. července 2026. Mimochodem 3. července slaví narozeniny Tom Cruise. Dnes už má tenhle borec 64 let. Pro mnohé dívky a dámy vysněný idol, hlavně během 80. a 90. let, byl třikrát ženatý. A co je zajímavost, tak všem jeho manželkám, dnes už bývalým, bylo v době rozvodu 33 let. Já nevím, jestli to je nějaká pověrčivost, nebo prostě měl stanovený strop, že nad 33 už je to staré, já nevím. Všechny jeho bývalé manželky byly mimochodem slavné herečky, Mimi Rogers, Nicole Kidman a Katie Holmes. Ono se o Tomu Cruiseovi říká, že moc nestárne, že pořád vypadá mladě. Já si dovolím lehce nesouhlasit, já si spíš myslím, že v tom hrál trošičku roli třeba botox nebo něco podobného a momentálně to na něm začíná jít taky vidět. Jako řešit tohle nebudu, já nejsem žádná modní policie. Naopak, jako já ho velmi uznávám jako herce a strašně si ho vážím. Ale ačkoliv málo kdy se třeba nechal zaskakovat kaskadéry a ne jeden režisér trnul hrůzou během natáčení, ne všichni v Hollywoodu ví, kdo je Tom Cruise. Když se v 90. letech natáčel první Mortal Kombat, tak Tom Cruise byl někde vedle v nějakých studiích a chtěl se zajít podívat na plac, jak to jde. Jenže tam narazil na nekompromisního sekuriťáka, který prostě nevěděl, kdo je Tom Cruise. No, takže měl jasně dáno, kdo na plac může, kdo ne, a bez milosti ho vyhodil z toho natáčení. Možná se tam mohl třeba objevit. Když zmíním jeho stěžejní filmy, tak samozřejmě máme tady Top Gun, to je klasika. Máme tady i Minority Report, anebo sérii Mission Impossible, u které je vlastně dodnes. Já za sebe řeknu dvě věci. A tím prvním, to je opravdu skvělá postava Lese Grossmana.
1: Natrhnu ti prdel!
0: Velice sprostý to chlapík, ale ono má tohle svůj základ. Mimochodem je to z filmu Tropická bouře. Na mě, nebo za mě, v tomhle filmu tohle vůbec nejlepší, co tam je. A údajný předobraz reálné postavy byl ve Stuartu Kornfeldovi. Reálný filmový producent, který taky vypadal podobně, bez vlasů a hodně nadával. Hodně byl prý sprostý na lidi kolem sebe. Ale Tom Cruise tady ukázal, že si za sebe umí udělat srandu. Kdybyste si měli ještě pustit nějaký film za mě, nějaké doporučení, tak to je Válka světů, protože tohle mám hodně rád a to si myslím, že se opět spolupráce Spielberg-Cruise velice povedla. Takže tomuhle chlapíkovi, který si často musí brát štafle do filmu, protože je skutečně malý, přejeme všechno nej k 64. narozeninám a jestli náhodou poslouchá, tak bu jedno UFO pošle.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: To je kravál, co? To je velké auto. No, podobným kraválem se to požene už zítra. Chcete vědět kde? Dozvíte se.
1: Rokové typy.

0: Rock.
1: Právě zítra totiž startuje Truck Fest, který proběhne v hospodou u Oráče v Dobré, u Frýdku Místku. Akce, která potrvá 2 dny a na místě můžete vidět právě podobně znějící traky a že jich tam bude. Můžete se na ně kouknout, třeba si do nich sednout. Na místě nebude chybět ani hromada soutěží a doprovodného programu, jak pro vás, i pro vaše manželky, přítelkyně, kamarády, babičky, hlavně děti. Akce pro všechny, takže určitě zajděte. K vidění a k poslechu bude určitě mnoho věcí i na pódiu, protože se tam chystají kapely jako Sfarad, Hovera SK a další. Nezapomeňte na to, počasí by mělo vyjít, takže za mě ideální plán, jak si užít páteční a sobotní den na Truck Festu Frýdek Místek. Ještě jednou připomínám, místo Dobré za hospodou.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
1: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Rokeři, připravte se! Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. 2 dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
3: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rock.
1: Pokud si pravidelně zapisujete věty v naší letní rokové jízdy, tak zatím před vámi leží notýsek s jedním pouhým slovíčkem, protože více jsem vám dnes zatím neodkryl. Ale to druhé slovíčko už tady bude co by dub. Mezitím zopakuju, že se dnes jedná o dva lístky na akci Rock in Slavkov, který proběhne, pokud se nemýlím, ano, 14. srpna, tedy za 41 dní. Kde? No tak přece ve Slavkově. Na tuhle putovní akci se můžete dostat zadarmo, když si správně zapamatujete nebo zapíšete výherní větu a odpoledne ji potom ve správný čas budete schopni říct přímo do éteru. Druhé slovíčko, jak říkám, bude tady za chviličku, mezi tím si dáme muziku a vy čekejte netrpělivě, buďte připraveni.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom

0: Čas Rock.
1: 8 minut po půl desáté je tady čas, abych vám prozradil druhé slovíčko dnešní letní rokové jízdy. Slovíčko velice krátké. Za. Jestli jste to nestihli, tak říkám znova za. A vy si to zapište, protože za nějakou dobu se vám to určitě hodit, až poskládáte komplet znění této věty. Já vám přeji v soutěži hodně štěstí, jestli vyhrajete lístky právě vy, tak si užijte akci Rock in Slavkov. V letní rokové jízdě pokračujeme samozřejmě i v příštím týdnu, ale k tomu se dostaneme za malou chviličku. Nejprve muzika.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Tohle byla kapela Slipknot, no a po ní už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, protože Ostrý budíček pro tento týden končí. Zároveň se nějakou dobu neuslyšíme, ale tak jenom týden, no, to uteče jako voda. Příští týden tady Ostrý budíček v podání Iva Rašky, tak si to s ním užijte, buďte na něho hodní a já se na vás budu těšit zase poté. Bando, užívejte léto a možná se taky někde potkáme. Čus!
1: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Pravé rockové rádio. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok. Čas rok.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Už nastartujete?
6: Je nastartováno.
5: Já nic neslyším.
6: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 kilometrů. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
5: Aha.
6: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L. Nabijete téměř cokoliv.
5: A není to moc drahý?
6: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
5: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz.
0: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čau ve spolek, rockeři, pátek je v plném proudu, tak si ho budeme dál užívat ve společnosti skvělé muziky, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude do vašich hlav a uší ládovat nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do ní dáme! Rob Zombie, nebude chybět tu blatanka. A nebo Good Charlotte. Tak si na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten nám prozradí, cože nás dneska čeká a co se pro změnu stalo, tak to ví Honza Gavelčí, který nám to ve zprávách prozradí. No a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě. Na Mariánskohorské ulici boural kamion, je to v Jirské osadě. Problémy jsou v Ostravě taky na ulici Pavlovově, tady stojí odstavené osobní auto. Vážná nehoda se řeší ve Šternberku v ulici Olomoucké. Tady osobní auto narazilo do patníku, na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky v Olomouci na ulici doktorky Milady Horákové, tady nefungují semafory. A zdržíme se taky v Blansku v ulici Sloupečník, tady osobní auto srazilo chodce. I tady zasahují záchranáři.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
3: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. O nadcházejících státních svátcích můžeme nakupovat bez omezení. V neděli i v pondělí můžou mít obchody nad 200 metrů čtverečních otevřeno. Zákaz prodeje se na ně podle televize LTV Plus nevztahuje.
6: Morava aktuál.
3: Ostrava mění papírové jízdní řády za elektronické. Kromě přesných časů se z nich cestující dozví i další informace. Jak nám řekl ředitel dopravního podniku Ostrava Daniel Morris.
7: Jedná se o revoluci jízdních řádů, protože tyto chytré e-papery mají v sobě nejen to, co měly doposud papírové jízdní řády, ale i spoustu dalších informací. Jednak který spoj přijíždí, vidíte zde obsazenost, ale taky je zde důležitých několik ikon. V těchto horkých dnech bych chtěl zdůraznit především sněhovou vločku, která symbolizuje, že spoj je vybavený klimatizací.
3: Instalace elektronických jízdních řádů by měla být hotová do konce roku. Brněnský ústřední hřbitov prochází velkou proměnou. V těchto dnech finišuje první část rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnovala výstavbu nového žilového dláždění a opravu budovy zázemí správy hřbitovů. Ve Wimbledonu budou dnes bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Nasazená desítka Karolína Muchová se utká s Thajkou Manančajou Savankevovou. V souboji krajenek proti sobě nastoupí Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu.

0: Váš rok slaví narozeniny.
1: Ahoj rokeři, tady Majo Adámek z Haceloceláři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Serge Tankian, teď tady u nás na rádiu Čas Rok. No a před námi je další jméno, a to Milan Gelnár, který nám prozradí, cože nás čeká.
1: Pátek by měl být o něco klidnější než dny předchozí. Věci problémové i ty ostatní by se měly stabilizovat. Užívat bychom si měli rodinného života a harmonie. Co se týká jednotlivých znamení, tak kozorozi úspěšně završí své týdenní úsilí. Ani vstoupit do víkendu dokonale zregenerované a býci si budou užívat klidné harmonie bez jakýchkoliv zádrhelů. Berani otevřou své srdce radosti ze života. Lvi se mohou těšit na dynamický závěr týdne plný hravosti a Střelci si naplno užijí zasloužený obdiv okolí. Vodnáři se mohou spolehnout na pohodu v přátelských kruzích. Blížence čeká návrat ztracené energie a váhy najdou citové bezpečí tam, kde to dobře znají. Radci prožijí pátek v příjemném emočním naladění. Štíři budou těžit z maximální vnímavosti a ryby alespoň na chvíli ve svých meditacích najdou vytoužený klid a pohodu. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

Je pátulínek, no a před námi je prodloužený víkend, který by bylo dobré, jak se patří, využít. No a tak se vás na WhatsApp Rádia Čas Rok s číslem 725331155 ptáme, že byste se mohli svěřit, co máte v plánu v těch následujících volných dnech. Čeká na vás nějaký výlet, vyrážíte na dovolenou, nebo se chystáte na nějaký festiák, koncert, anebo za jiným kulturním zážitkem. Můžete to tam ládovat hlava nehlava a já vám k tomu pošlu Hollywood Undead, Tublatanku a mnoho dalších. Tak se dobře bavte.

0: ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů, již za 17,90. A navíc kupte libovolné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na nadcházející mástry. Nebude chybět hudební rozlučka a taky nečekané komplikace, které zasáhly jednu legendární kapelu. Na Rádio Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel jako vždy o hodinu později.

0: Tady Hollywood Undead na rádiu Čas Rok, máme minutku po půl jedenácté, no a můžeme si zahrát podle vás 725 33 1155.
1: Rádio Čas Rok,

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, no a prostor teď dostává Tatar. Zdravím tě, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny do éteru a motaka na cestu, bo je na cestě na bačku.
0: Ale, nazdar, nazdar. Tak prosím tě, my dneska na Rádiu Čas Rok probíráme, co s tím nadcházejícím prodlouženým víkendem. První otázka, bude prodloužený u tebe?
1: No to víš, že bude prodloužený. Budu se zrichtovat na Trackfest, no a chodili se tam do kupy.
0: Dobře, takže jsi mi odpověděl hned na tu druhou otázku, kterou jsem ještě ani neřekl. Tak fajn, takže bude to skvělá akce, my ji taky propagujeme na rádiu Čas Rok, hráli jsme si uvolné vstupenky a teď kapela Grok.
1: Grok, samozřejmě tímto zdravím Didiho z Grogu, protože má vždycky radost, když ho nechám zahrát, protože je to taková trošku opomenutá kapela. No ale zdravím všechny motorkáře, Motogang, Motobandu, prostě všechny, samozřejmě Pajurka, Frankyho, no prostě Karla, Peťu, sice Peťa je někde v Portugalsku, no teď už je v Turecku, ale nevadí, možná, že poslouchá přes...
0: Jo, jasná věc. Dobrá, tak jo, všichni určitě poslouchají, tak jak jsi řekl, no, ty se dobře bav, tady je muzika. Čau.
1: Ano, vzhůru do Němoty s metalem.
0: Čau. Čas rok.

Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Čas rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Jsme u konce hodiny a před námi je na rádiu čas rok dalších 60 minut, ve kterých si dáme Hellstorm. Rage Against the Machine. Do třetice Paradise Lost. Jenom zlomek z toho, co na rádiu čas rok zazní. Budeme pokračovat v letní rokové jízdě a nebude chybět ani pozvánka na jednu vychytanou akci. To všechno po zprávách s Hanzem a ode mne přání dobrého dopoledne.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuálně se můžeme zdržet v obci Vřesina na Ostravsku, v ulici Osvobození na cestě do Krásného pole. Tady spadl strom. Problémy jsou taky u Fulneku na Novojčínsku. Na výjezdu na Suchdol nad Odrou skončilo osobní auto mimo vozovku. Vážná nehoda se řeší v Blansku, v ulici Sloupečník. Osobní auto srazilo chodce. Záchranáři zasahují taky ve Šternberku v ulici Olomoucké. Tady bouralo osobní auto. A pozor si musíme dávat i na trase Pohořelice Brno. Odstavené nákladní auto nás potrápí na úrovni 22. kilometru za Pohořelicemi.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. S počasím to teď bude jako na houpačce. Ještě do neděle má být obloha polojasná, pak ale podle meteorologů přijde zlom. Od neděle má častěji pršet, a to hlavně na horách. A objevit se můžou i bouřky. V půlce týdne se opět začne oteplovat.
1: Morava aktuálně.
2: Město Ostrava opět podpoří sport. Žádosti o dotace můžou zájemci podávat od 18. září do 2. října. Magistrát na to uvolní více než 200 milionů korun, říká Petr Havránek z tiskového odboru.
5: Ostrava každoročně podporuje široké spektrum projektů, protože si uvědomuje jejich význam pro společnost a ke sportu přistupuje v širším kontextu. Nejde totiž pouze o kluby, týmy a vrcholové sportovce, kteří reprezentují město, ale taky o všechny, kdo se chtějí sportu věnovat rekreačně, a to už ať v rámci organizovaných aktivit nebo individuálně.
2: Ve všech přírodních koupalištích ve Zlínském kraji je voda vhodná ke koupání. V naprostém pořádku je voda ve Štěrkáči v Otrokovicích, na přehradě na Horní Bečvě a v nádrži Bystřička. Mírně zhoršená je ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek. České basketbalisty čeká další boj o šampionát. Ve Stockholmu mají dneska možnost spečetit v případě výhry nad Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. To bude v příštím roce hostit Katar. Duel začne v 19 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pohodové páteční dopoledne přeje Honza Gavelčík.

0: Takže toto byl Everest od Hellstormu a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock, kterou vybírala naše Vrána. Tam mimo jiné visí, ne ta Vrána, ale ta novinka týdne visí na našem Facebooku, tak mrkněte a dejte vidět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme, no a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady, pojďte se naladit. Jeho ujetost, Marilyn Manson.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Valda Gang, ten zpíval o jedné noci, ale v dobré u Frýdku Místku se bude pařit hned dva večery po sobě.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rock.
0: Ano, jsou tady rokové tipy rádia Čas Rock a v nich pozvánka za hospodu u Oráče, kde se bude od dneška konat šestý ročník Trackfestu. Oficiální zahájení akce je naplánované slavnostním proslovem na 14. hodinu, po které to ve tři na pódiu rozjede první kapela s názvem Old Rock. Po nich Neverfall, Kabát Revival a taky Sfarad. V sobotu se o muziku postarají Aféra, Ipca, Jirka Gadula, Hoveda SK a taky Spider X. K tomu celá řada soutěží, spanila jízda traků, skvělé občerstvení, no prostě pařba, u které by byla velká škoda chybět. Takže, jestli nevíte kam za zábavou, víte to teď.
1: Rokové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, jdeme na písničku na přání. Dané, já tě zdravím, čau.
1: Čau, zdravím Honzíka do éteru.
0: A za nazdár, jak to jde?
1: Super.
0: Jo, opravdu?
1: Jo.
0: Půl dvanácté, oběd už byl?
1: Oběd už byl.
0: Co bylo?
1: Karbanátek, brambory a lokšová polévka.
0: Ó, tak to jo, to je fajn. Hele, my dneska řešíme prodloužený víkend, budeš ho mít taky?
1: Taky ho budu mít do pondělí.
0: Až do pondělí. A máš nějaký tip, kam?
1: Kam? No, možná jde na půjď, nebo možná do krytého bazénu.
0: Dobře, dobře, to už je jedno.
1: Co těžkama vymyslíme.
0: Jasná věc. Hele, teď Lordy komu?
1: Tak pro všechny naše věrné posluchače, kdo má dneska narozeniny, svátek, pro moderátory, rady a čas a zpravodaje a všechny, co nás poslouchají.
0: Výborně, tak moc ti děkuji.
1: A to se chystají na Master,
0: ano,
1: ještě bych zapomněl.
0: Ano, přesně tak, moc ti děkujeme, měj se hezky a užij si ten víkend, čau.

0: nárok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna CZ. Vaše sběrna CZ.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Časrok. Časrok.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
7: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: si na rádiu Čas Rock budeme hrát po zprávách, které už na zbytek dnešního dne přebírá Martin. Dobré odpoledne, Vinču.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na ulici Kyjovická poblíž centra. Traktor se tady střetl se skútrem. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v oblasti Ostrožská Nová Ves. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Nákladní auto se srazilo s osobním. Na místě je policie. Pozor si dávejte i v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. I tady policisté šetří dopravní nehodu dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rock. Právě.
4: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy a vítá vás u nich Martin Fabík. Dnes by měli poslanci schvalovat zásadní změnu stavebního zákona. Pokud novela projde, od ledna příštího roku by měl vzniknout jeden zastřešující stavební úřad, kde všechno vyřídíme na jednom místě. Zrychlit by se měla nejen výstavba rodinných domů, ale také škol, školek, silnic nebo parků. Morava obnovuje spoje se Slovenskem. Po letech se vrací přímé vlakové a autobusové linky mezi východem Moravy a Slovenskem. Dřív bylo cestování mezi regiony běžné. Po 90. letech ale skoro zmizelo. Nová spojení má lidem cestu mezi oběma zeměmi zjednodušit.
5: Morava aktuálně.
4: V krásném poli mají nový kruháč. Moravskoslezský kraj dokončil svou stou okružní křižovatku. Stavba trvala 10 týdnů a nový kruhový objezd nahradil dosavadní křížení ulic Opavská a Družební. Řidičům a místním obyvatelům přinese bezpečnější a plynulejší provoz. Karvinské školy a mateřinky čekají o prázdninách velké změny. Město připravuje jejich rozsáhlé opravy. Více podrobností má mluvčí magistrátu Monika Danková.
6: Karviná investuje každoročně do svých škol a školek desítky milionů korun. Letos budou finanční prostředky směřovat kromě oprav a modernizací školních budov také do projektů zaměřených na energetické úspory. Na vybraných objektech budou například instalovány fotovoltaické elektrárny, které pomůžou snížit náklady na energie.
4: Kromě investice město připravuje výstavby nové mateřské školy v Karviné Loukách. Plíšková ve Wimbledonu končí. Ve druhém kole nestačila na Igu Świątekovou a prohrála 1-6, 3-6. Zápas rozhodl hlavně špatný začátek a nevyužité šance ve druhém setu. Se soupeřkou už prohrála po čtvrté v kariéře. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

Kdo ví, jestli i tato skladba zazní na holbě, na které Aleš Brychta dostane prostor v sobotu 25. července od 21 hodin a 30 minut. Ale celá akce u Stříbrné jezera v Opavě vypukne o den dříve, a to ve 3 odpoledne, kdy se na pódiu jako první představí Witchhammer. Po nich přijdou na řadu Malignant Tumor, Kurtizány z 25. Avenue, Citron a závěr, tak ten bude od 23. hodiny patřit třem sestrám. V sobotu od 1 to budou Malistik a potom Forest Jump, Reflections of Karma, Jamaron, Ivan Mládek, Proteus, už zmiňovaný Aleš Brychta a na samý závěr hvězda akce, a to Pretty Maids. Kompletní rozpis, včetně času a vstupenek, tak ty najdete na webu Rádia Čas Rock, kde to máte pěkně černé na bílém. Pojďme dál, no a to za přispění koho jiného než Entrex, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak fajn poslech.

0: Je 3. prosince a to měl v roce 1985 premiéru kultovní film Návrat do budoucnosti, který natočil Robert Zemeckis. Ten se stal kasovým tahákem a v témže roce byl dokonce nejvýdělečnějším snímkem všech dob. 116 minut celkového času a celá řada efektů, včetně kultovního auta DeLorean, přitahovalo tolik fanoušků, že z toho bylo hotové šílenství. A teď otázka na tělorokeři. Taky jste na tom ujížděli, anebo vás v těch 80 chytlo úplně něco jiného? Vaše odpovědi čekáme na WhatsAppu Rádia Čas Rok s číslem 725331155 a od nás jako závdavek Imodium anebo Gender, kteří dostanou prostor za malou chvíli.
1: Rádio Čas Rok.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádi

0: byli Ballet for My Valentine. No a my se můžeme pustit do písničky na přání. Čavanzi, zahraj na naší společnou rodinnou rybářskou akci Big Beatový pámu od citronu. Pozdravuji tímto Lenku do DHL, taky vás do studia a všechny rockery, kteří si užívají a budou užívat prodlouženého víkendu. Díky Ivoš, není vůbec záč, tak samozřejmě ať vám to tam bere. Mějte se krásně a tady to je.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: Fresh Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock.
2: Čas Rock.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Věcku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
6: To s pravou rockovou muzikou.
7: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
6: Na rádiu Čas Rock.

0: Час рок. Час рок. Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: času nepanuje, ba naopak krásný červenec, letní červenec. No a jsme u závěru hodiny, teda jsme to trošku přetáhli, máme minutku po jedné, ale to neváhne. Protože budeme směle pokračovat dál, jak slyšíte z Van Halen, nebudou chybět Gamary. A taky Decára. Tak mrkneme se na to, co jsme si pro vás na rádiu Čas Rok nachystali na dnešní večer a bude taky nějaká ta větička o fotbale, co říkáte? Dáme tam? Ale určitě ano, protože mistrovství světa ve fotbale pokračuje směle dál a rádio Čas Rok je samozřejmě co? No přece u toho, dobré odpoledne.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Prostějově na Melantrichově ulici. Havarovala tady dvě osobní auta a nehoda dvou vozidel komplikuje dopravu i ve Zlíně na Zahradní ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku výrazně přibývá případů svrabu. Letos už lékaři zaznamenali více než 7 000 nakažených lidí. Nemoc způsobuje silné svědění, červené pupínky a nepříjemné podráždění kůže, které bývá nejhorší hlavně v noci. Svrab se šíří především při dlouhodobém a blízkém kontaktu s nakaženým člověkem. Lékaři proto doporučují včasnou léčbu a důkladnou hygienu, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci.
1: Morava aktuálně.
3: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce otevírá modernizovanou ubytovnu. Podle mluvčí zařízení Dany Lipovské je o ní ze strany zaměstnanců velký zájem.
5: Ta vlastní ubytovací kapacita se nachází nedaleko nemocnice a je velkou výhodou pro nás jako pro zaměstnavatele. Možnost ubytování je oceňovaným firemním benefitem, který nám pomáhá zejména při náboru nových nebo zahraničních zaměstnanců. Jsme schopni poskytnout krátkodobé i dlouhodobější ubytování novým spolupracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdekoliv.
3: Rekonstrukce přišla na 33 milionů korun. Vyhledávaný šikmý kostel v karvinské části doly prošel obnovou. Skončila tu rekonstrukce střechy a fasády. Památku teď zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Český cyklista Matias Vacek poprvé pojede Tour de France. Je to pro něj velký sen a je dobře připravený. Chce bojovat o vítězství v etapě nebo o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: Rock. Slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rock 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Je pátek a to znamená, že tak jako každý týden i dneska večer nás na rádiu Čas Rock čeká premiéra v pořadu Víkend. Měl se tentokrát podíváme do Vizovic na mástry, kteří tam odstartují už, no, když se dělá do toho kalendáře za 13 dnů. Nebude chybět Floriance a taky jedna velice smutná zpráva, která přichází od legendárních Rush. Startujeme úterý 19. a v televizi Rebel bude úplně to samé, včetně obrazového materiálu k mání o hodinu později. Těším se na vás, no a to vy se teď můžete taky na další muziku, se kterou mám nachystané Portless anebo Van Halen. Tady jsou

0: světa ve fotbale s rádiem Čas Rok.
1: Fotbalové mistrovství světa pokračuje dnešním zápasem, ve kterém se od 20 hodin proti sobě postaví Austrálie s Egyptem a od půlnoci bude k mání mač mezi Argentinou a Kapverdy. V tom prvním zápase budou oba týmy bojovat o první výhru v playoff, takže to bude určitě velice kvalitní podívaná, na kterou dávají sázkaři větší šanci chlapům ze země klukanů. Tak uvidíme, jak to bylo, no a jak to bude a můžeme pokračovat třeba s Gamanej, kteří jsou v playlistu Rádia Čas Rok na chystání do dalších minut. Tak dobré odpoledne.
0: Mistrovství

0: ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Májka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: System of a Down na rádiu Čas Rock. Před námi je píseň, která má velice těžký text. Dedoudoudou, dedá. Asi víte, Police jsou před námi, ti mají 4 minutky, já myslím, že to je dostatek času na to vybrat si další pecku. 725 331 155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě.

0: Police, to mají pro tuto chvíli na rádiu Čas rok za sebou a my jdeme na písničku na přání. Kamile, čau.
1: Čau, čau. Nazdar, zdravím české rockery, rockerčice, rockerčata.
0: My tebe taky, kamaráde. Tak, jak se máš při pátku?
1: Při pátku, no, jak asi, no, dobře.
0: Dobře, co chystáte na prodloužený víkend, jestli teda nějaký prodloužený u vás bude?
1: Tak v pondělí je svátek, takže bude. No, maminka nám trošku onemocněla, tak Bůh ví, co bude. No, mají přijet vnoučata, tak uvidíme, co se z toho vybrví.
0: Ajejej, a co pak paní mámu přemohlo?
1: Anginka s... chladíci, to je nesmysl.
0: Aha, z klimatizace. Někdo to prostě jo. Tak má a nesnáší, co se dělá. Tak držíme palce a přejeme brzké uzdravení. No a teď, kysáci pro ní?
1: Samozřejmě pro maminku a pro všechny motorkáře, motorkářky a hlavně kolama dolů.
0: Máš recht, kamaráde. Tady je muzika, měj se hezky, pozdrav doma, čau.
1: Taky, čau.
0: Nazdar, mám tady i SMS-ku od Jirky, ahoj prosím, o písničku do Vrmna pod Praděnem, bylo by to všem zedníkům, protože šichta už je za náma. Hurá a díky domů, Jirka.

0: Brazer v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok. Čas rok.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady@hanys.cz.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
9: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: 14. hodina je tady, možná, že máte Fajrond ranní šichty a vůbec celkově jste to zabalili za tento týden a je před vámi prodloužený víkend. Tak si to užijte, Rádio Čas Rok je tady s vámi a to taky za vám. Přidají se akcent. A nebo Powerwall. Slušná německá sestavička, co říkáte? Tak to nějak na Rádiu Čas Rok bude vypadat. Mrkneme se i do kalendáře, no a probereme naší letní rokovou jízdu. S ní vypustím do světa další slovíčko a bude se rád vstupenky. Jo, jo, jo, už aby to bylo, že jo? Tak dobré odpoledne.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.

0: Čas Rock.
1: Ano, letinková jízda rádia Čas Rock je v plném proudu a v ní se dneska hraje o dvě vstupenky na Rock in Slavkov, který se bude konat 14. srpna. V tamnějším zámeckém parku se představí třeba Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže a celá řada dalších. No a jestli byste se tam chtěli dostat úplně zadarmo, stačí poskládat dohromady výherní větu, ze které jsou venku tyto slova. Jedeme za. A já doplním pořádným. No a čím? Tak to se v odpoledním driveu rozvíme od Vrány, která to tady bude mít od 15. hodiny dneska na povel. Tak hodně štěstí a k tomu další pecky v podání Akceptu, anebo třeba Vanastovek. Dobré odpoledne.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: odpolední vysílání Rádia Čas Rok je v plném proudu a víte, co my se v něm teď podíváme do historie, ve které událost z roku 1969, protože tehdy ve svém bazénu 3. července ve věku 27 let se utopil jeden ze zakládajících členů Rolling Stones, Brian Jones. Ve zprávě koronera byla uvedeno to, že šlo o nešťastnou náhodu, ale také, že Jones měl vlivem nadměrné konzumace alkoholu postižená játra i srdce. Ale tak tomu se snad nechce ani věřit. A jsou tady další dvě ještě velice smutné události, a to, že v roce 71 zemřel Jimmy Morrison a pro změnu o 2 roky později odešel do hudebního nebe Lawrence Hammond, vynálezce stejnomenných varhan. V roce 77 byla poprvé použita magnetická rezonance a svátek, tak ten slaví Radomír. Tak chlapci, za celou naší partu všechno nejlepší a za chvíli pro vás třeba Powerwolf. Tak užívejte!
1: Čas Rok.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na nadcházející mástry. Nebude chybět hudební rozlučka a taky nečekané komplikace, které zasáhly jednu legendární kapelu. Na Rádiu Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel jako vždy o hodinu později.

0: Evital od AC/DC a představte si, že před námi je na rádiu Čas Rock kapela Trilobit Rock se skladbou Z pekla přišel rock and roll. To se to sešlo. No a co bude dál, tak to už necháme na vás. 725-33-1155.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Pět minut po půl třetí a na rádiu Čas Rok teď dostává prostor Moták. Zdravíme tě, čau.
1: No nazdar, nazdar, Honziku.
0: No nazdar, tak ty ses vydal tady k nám. Kde jsi?
1: No tak, pěkně do kempu. Víš jak?
0: No nevím.
1: Řeknu zárovinu, Autokemp Baška.
0: Autokemp Baška, no výborně. Jak to tam vypadá? Protože všude psali, že tam ti machři to nějak jako moc nezvládli, tu rekonstrukci té Bašky.
1: No, tak když se podíváš do dálky, tak vodu vidíš.
0: Ano, to je důležité.
1: K té vodě se musíš trošku projít, ale dojdeš.
0: No tak.
1: Jestli nepropadneš bahnem, to teda nevím.
0: To se uvidí,
1: to jsem no, tak jo. Nejsem tak odvážný.
0: Takže jste tam přišli si užít ten následující prodloužený víkend, jo?
1: Ano, ano, dá se tak říct. Zítra prohlídka pivovaru v Našovici, pěkně. Takže tak. A když to vyjde, tak možná aj za klukama na trakce.
0: Paráda, tak to je nádhera. Tak hlavně, ať vám přeje počasí, ať vám to, ať se tam máte skvěle a ty si vybral alkohol, komu?
1: Bude to pro moji úžasnou ženu.
0: Ano.
1: No, celou rokovou rodinu, no a ať se tak fest vydaří. Takže pro členy rokové rodiny, ať si to tam užijou, co tam jedou.
0: Ty taky, tam na Bašce v autokempu, ať vám přeje hlavně to počasíčko. Mějte se hezky, čau, ahoj.
1: Moc krát děkuji. Čau.
0: Nazdar, no a já se taky rozloučím, protože vrána už je nachystaná. Ta se vás ujme za malou chvíli. No a já se na vás budu zase těšit.

0: ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
2: Rádio Čas Rock. Pravé rockové.

Tohle byly Hooters, těsně před 15. hodinou, vy posloucháte Rádio Čas Rok, od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána. Odpolední drive je připraveno a po 15. taky kyselý.

0: Takhle nám to bude hrát. Připomeneme si novinku tohoto týdne od pana Mansona a mrkneme na silnice. Teď jsou ale připravené zprávy.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Aktuálně si dávejte pozor v obci Uhelná na Jesenicku. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se srazilo s autobusem. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v oblasti Brno Žabovřesky v ulici Knoftová. Střetla se zde dvě osobní auta. Pozornost mějte i v Hulíně na výjezdu za Drahou. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobyelektro.cz.
5: Radio Čas Rock. Zprávy.
3: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Dnes by měli poslanci schvalovat zásadní změnu stavebního zákona. Pokud novela projde, od ledna příštího roku by měl vzniknout jeden hlavní stavební úřad, kde všechno vyřídíme na jednom místě. Zrychlit by se měla nejen výstavba rodinných domů, ale také škol, školek, silnic nebo parků. O nadcházejících státních svátcích můžeme nakupovat bez omezení. V neděli i v pondělí můžou mít obchody na 200 metrů čtverečních otevřeno. Zákaz prodeje se na ně podle televize LTV Plus nevztahuje.
2: Morava aktuálně.
3: V krásném poli mají nový kruháč. Moravskoslezský kraj dokončil svou stou okružní křižovatku. Stavba trvala 10 týdnů a nový kruhový objezd nahradil dosavadní křížení ulic Opavská a Družební. Řidičům a místním obyvatelům přinese bezpečnější a plynulejší provoz. Karvinské školy a mateřinky čekají o prázdninách velké změny. Město připravuje jejich rozsáhlé opravy. Více podrobností má mluvčí magistrátu Monika Danková.
6: Karvina investuje každoročně do svých škol a školek desítky milionů korun. Letos budou finanční prostředky směřovat kromě oprav a modernizací školních budov také do projektů zaměřených na energetické úspory. Na vybraných objektech budou například instalovány fotovoltaické elektrárny, které pomůžou snížit náklady na energie.
3: Kromě investice město připravuje výstavby nové mateřské školy v Karviné Loukách. Tenistka Karolína Plíšková ve Wimbledonu končí. V druhém kole nestačila na Igu Świątekovou a prohrála 1-6, 3-6. Zápas rozhodl hlavně špatný začátek a nevyužité šance ve druhém setu. Se soupeřkou už prohrála po čtvrté v kariéře. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: novinka týdne.
1: Datum vydání jeho nové desky známe, že bude zlatou tečkou letošních Mástrů, taky víme. No a teď malá ochutnávka. První singl z nového alba je tady. Pojďte se naladit. Jeho ujetost Marilyn Manson.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: ale také drahé fotky. Takže trojnožka Hošťálkovice u vysílače, dejte si majzla. To samé v Ludkách, takže Ludgeřovice jsou taky pod dozorem, a abychom to měli kompletní, tak trojnožka stojí i v Koblově pod kopcem. Takže lehkou nohu na plynu, pohodový dojezd, je páťulínek a hlavně před námi prodloužený víkend. Nestojí to za to, abyste se nasejřili ještě předtím, než ten prodloužený víkend odstartuje. Díky za vaše hlášky, které jste hodili na 725 33 1155, a kdyby náhodou něco, klidně informujte dál. Ne, že bychom bonzovali, ale hlásit se to musí. Co třeba Saxon, taky Metalinda, Lacuna Coil nebo Ozzy Osbourne. Muzika, která letí nejen za volant, ale i tak šťastnou cestu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Holba Rock na grilu 2026.
3: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
2: Vstupenky na www.časrock.cz.
3: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Vaše sběrna CZ.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock. Čas Rock.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
9: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Rokeři, připravte se!
3: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
2: Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
4: Pravé léto s pravou rockovou muzikou.
3: Na rádiu Čas rok.

0: dai Make on the Street, tohle byl Saxon. No a co dál? Právě teď v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock Ozzy Osbourne a pak už vy 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: Ozzy Osbourne a Just Want You. Vy posloucháte Rádio Čas Rock, který je páteční odpolední drive a na drátě už taky Petr, ahoj.
1: No, ahoj, ahoj, zdravím.
0: Prosím tě, tak povídej, co se ti stalo s bosou, my jsme se tam bavili mimo éter. Já jsem říkal, že mi nedávno trefil čmelák do kolena, myslel jsem si, jak to budu drsná, že to bylo jak šutrem prostě. A Petr říká, no, a mě vletěla bosa do kraťas, takže od té doby nejezdí v kraťasách. Jak jsi vyklepal po cestě?
1: No nevím, jestli to, no víš, co ti řeknu, tu nejde o to vyklepat. Ono u toho, když jsi jak počítacím strojem, když ti to pěkně bodá jako do stehna, tak je umění zastavit. Jako
0: tohle stehno je v pohodě.
1: No, no, no, jako stehno bylo trošku širší potom, jako jo, ty kraťasy šly vyslíknout, nemuselo jich třeba jako řezat nebo stříhat, jak se říká.
0: Jinak, ale měšec neutrpěl?
1: Ne, měšec neutrpěl,
0: no, to ne.
1: Zapad pambuk, jako ne. Ještě jsi neutrpěl, ale nebudeš si představit, že jedeš na motorce, musíš držet řídítka jednou rukou, musíš pustit plyn, ubírá ti to, teďka začneš vravodat a plácáš a plácáš a plácáš.
0: A teď si představ, že by fakt jako trefila a ty schodil třeba, aha, já nevím, 3-4 dny jako v těch šortkách potom s mangem, víš, takhle.
1: No, že bych si konečně našel nějakou přítelkyni.
0: Tak já nevím, tak možná by to fungovalo. A další týden by schladil. Peťare, co budeme hrát? Už jsme zase na tenkém ledě.
1: Jako, dobře, už mlčím. Je to klasika, jako u mě vždycky jako Gredigr, poslouchám ty, tak jak ty si řekla, budeme vyhrabovat, co jsi to říkala, že ono ví to, no nějaké, já tomu říkám, já tomu říkám legendy. Jako, no,
0: dobře, tak pojď hrabáři.
1: takže moje legendy, no a nechám to zahrát úplně všem, co poslouchají tady tyhle ty nejskvělejší vlny. Jo, tobě do studia, jo, ty toho taky užiješ, protože výběr jsem nechal na tobě a doufám, že se nechám překvapit.
0: Tak jo, tak bacha na bosy a bacha na kraťasy, jo.
1: Dobře,
0: Petře, děkuju. Krásný víkend, měj se, čau.
1: Jo, díky, tobě napodobně a všem, všem úplně taky krásný víkend. Odpolední

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už nastartujete?
2: Je nastartováno.
1: Já nic neslyším.
2: Ano, to je nový superhybrid od BYD a to 2 DMI. Po městě jezdíte tiše na elektřinu a mimo něj máte dojezd až 1000 km. Benzín nepotřebujete, takže i když ceny rostou, vy jste v klidu.
1: Aha.
2: Navíc nejbezpečnější baterií BYD Blade s funkcí V2L nabijete téměř cokoliv.
1: A není to moc drahý.
2: Naopak, s akční nabídkou TechBonus je za cenu běžného spalovacího SUV. A to 2 DMI.
3: Není to jen obyčejné auto, je to BYD.
4: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. zahrady@hanys.cz.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.

0: který vás čeká, čekají vás taky dnešní oslavenci. A nezapomněla, jasně, i letní roková jízda. Kam vás posíláme? Počkejte si. Jaké je poslední slovíčko výherní věty? Počkejte si. Nejprve zprávy.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Partnerem je Hacker. Střešní boxy a autodoplňky. Dejte svým výletům nový rozhled. Váš spolehlivý parťák na cestách. Hacker. Partnerem je Nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj. Partnerem akce jsou služby Havlický. Váš partner pro vaši střechu. Již 30 let. www.službyhavlický.cz. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas rok. Čas rok.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotu. Tučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Řidiči, stále si dávejte pozor v obci Úhelná na Jesenicku. Probíhá tady vyšetřování dopravní nehody. Osobní auto se srazilo s autobusem. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v oblasti Brno Žabovřesky v ulici Kroftova. Střetla se zde dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Kobi Elektro. Moderní elektroinstalace na klíč, datové sítě a zabezpečení. Více na kobielektro.cz.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím, rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku výrazně přibývá případů svrabu. Letos už lékaři zaznamenali více než 7 000 nakažených lidí. Nemoc způsobuje silné svědění, červené pupínky a nepříjemné podráždění kůže, které bývá nejhorší hlavně v noci. Svrab se šíří především při dlouhodobém a blízkém kontaktu s nakaženým člověkem. Lékaři proto doporučují včasnou léčbu a důkladnou hygienu, aby se zabránilo dalšímu šíření nemoci. Další tropická vedra nás teď nečekají. Podle nové předpovědi se ochladí a teploty už nepřesáhnou 30 stupňů Celsia. Od nového týdne bude ještě chladněji. Po neděli se denní maxima budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia.
1: Morava aktuálně.
4: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce otevírá modernizovanou ubytovnu. Podle mluvčí zařízení Dany Lipovské je o ní ze strany zaměstnanců velký zájem.
6: Ta vlastní ubytovací kapacita se nachází nedaleko nemocnice a je velkou výhodou pro nás jako pro zaměstnavatele. Možnost ubytování je oceňovaným firemním benefitem, který nám pomáhá zejména při náboru nových nebo zahraničních zaměstnanců. Jsme schopni poskytnout krátkodobé i dlouhodobější ubytování novým spolupracovníkům, kteří tak mohou nastoupit prakticky kdekoliv.
4: Rekonstrukce stála 33 milionů korun. Známý šikmý kostel v karvinské části Doly prošel obnovou. Skončila tu oprava střechy a fasády. Památku teď zdobí původní historické barvy, tedy šedá, bílá a červená. Český cyklista Matias Vacek poprvé pojede Tour de France. Je to pro něj velký sen a je dobře připravený. Chce bojovat o vítězství v etapě nebo o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. To byly aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Malte, i v Nymfetami, jenom vy posloucháte rádio, čas rok, tak je páteční odpolední drive. A v kalendáři 3. červencový den roku 2026 slaví Radomíra, taky Radomíra, ale i Radimír a Radimíra. Takže holky, kluci, rokoví, všecko nejlepší k vašem dnešním meninám. Mezi slavnými narozenými najdete z 3.7. třeba Toma Kruize, také Sebastiana Fetla, Leoš Janáčka nebo France Kafku. A třeba k ním patříte i vy. A vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, tak lepší datum jste se tentokrát vybrat nemohli. Co dál? No tak slaví třeba taky bubeník Stereophonics, ale není v tom zdaleka sám. Všechno podstatné, jako vždycky, najdete na webu časrok.cz. A protože o Brianu Jonesovi mluvil Honza, tak já si vezmu toho druhého. Jehož hlas utichnul taky 3.7., ale v roce 1971. A to byl Jim Morrison. Tak si ho připomenu samozřejmě s nesmrtelnými a legendárními Doors.

0: FM, pánové umí, tohle byl Megadeth na rádiu Čas Rock, páteční odpolední drive v kalendáři, 3. červencový den letošního roku. Dneska bychom měli dát kompliment zrcadlu, i to se dá, dneska je taky den pobytu mimo slunce, tak to už jsem jaksi zazděla celé dopoledne, nevadí, doženeme příští roky, ale teď je tady zajímavý den. 3.7. je mezinárodní den bez plastových tašek. Přiznejte se, kolik jich máte doma. Taky jste v tom stavu, že jdete do obchodu, jasně, vem si tašky, to víš, že jo, a potom máme tašku? Nemáme. Pak se podíváte vedle ledničky, kde se to tak jakože schraňuje a jste zaplaveni plastovými igelitkama. Byla doba, milé děti, kdy nosit igelitku, na které bylo logo, jakékoliv, západní, bylo jako, to jste byli úplně největší machři v tom městě. Jste měli tu igelitku, tam bylo třeba plácnu Coca-Cola, Julius Meinl, byla a spol. Prostě co bylo ze západu, to bylo jako in tehdy a připadali jste se, že jdete v těch ponožkách prostě tím městem s tou igelitkou potisknutou, no prostě takhle to jako bylo. No, ale na dnešek připadá mezinárodní den malování kamenů, takže se můžete udělat tuto art terapii vlastně, že si pomalujete kamínek, někdo ho necháte, někdo jiný z toho bude mít radost, i tak se dá. A co byste si ještě mohli oslavit dnes třeba 3.7.? No, tak třeba začít rozhovor, který je vám nepříjemný, s někým, který je vám nepříjemný. To je zatraceně velká výzva. Takže tohle všechno spadá na 3.7. nejenom letošního roku, ale obecně na 3. červencový den. Ale jinak si můžete slavit podle libosti a chuti, co chcete. Tohle bylo jenom pár nápadů pro vás, kdybyste jako nevěděli, co před prodlouženým víkendem. Tak i takhle by to šlo. A od nás třeba Anthrax budou taky Limp Bizkit, Battle Beast nebo Misfits a určitě jeden kousek čistě a jen podle vás.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
6: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: vysokých otáček. Roll a tak trit. Vy posloucháte Rádio Čas Rok. Tady je páteční odpolední drive a přidáme tomu Limp Bizkit a pak už ta vaše 725-33-1155.
1: Odpolední drive na Rádio Čas Rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Oh yeah, My Generation a také Limp Bizkit tady na rádiu Čas Rock. Další muziku do pátečního odpoledního driveu už ale bude vybírat Pavel a on vám řekne, odkud je. Čau.
1: Zdravím, rádio Rock.
0: Tak kam jsi to zavolal?
1: Teď jsem si to spletl, no. Pardon.
0: Mě podil pod tady z tebe, dobře.
1: No. Bo není čas, že jo,
0: no, přesně. Horko pod pušapkou. Tak, no, odkud jsi vlastně?
1: Volám ze středních Čech, z Neratovic, ale jinak pocházím tam z Chacharska. No a vlastně po vojně jsem zůstal už ve světě, ale včera jsem se dozvěděl smutnou zprávu a tak si myslím, že ten chlapec potřebuje zahrát. No.
0: Určitě. Hodíš aspoň jména, komu budeme hrát?
1: Jmenoval se Zdenek, věnoval se celý život v Řezničině, takže maso to bylo jeho.
0: Tak jo. Dáme mu Freddyho, dáme mu Dušou, ano. Must Go On a já jsem na tvojí povel vybrala Živák z Budapešti.
1: Moc krát díky a ať se mu tam nahoře daří.
0: Děkuju. Pavle, měj se, ahoj.
1: Taky díky.
2: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tam čert nemůže, nastrčí outratku.

0: Odpolední drive na rádiu Časok. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

0: poslední slovíčkový herní věty.
1: Radio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Komplikace jsou stále v Hulíně na výjezdu za Drahou, havarovalo tady osobní auto. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na silnici D48 na obchvatu směrem do Frýdku Místku. Je zde odstavené vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
6: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Počasí teď bude jako na houpačce. Ještě do neděle má být obloha polojasná, pak ale přijde zlom. Od neděle má častěji pršet, a to hlavně na horách. Můžou se objevit bouřky. V půlce týdne se opět začne oteplovat. Morava obnovuje spoje se Slovenskem. Po letech se vrací přímé vlakové a autobusové linky mezi východem Moravy a Slovenskem. Dřív bylo cestování mezi regiony běžné. Po 90. letech ale skoro zmizelo. Nová spojení má lidem cestu mezi oběma zeměmi zjednodušit.
1: Morava aktuálně.
6: V některých přírodních nádržích se už začíná kazit kvalita vody. Týká se to Bašky a Brušperku. Snížená průhlednost je pak na Olešné. Výborná kvalita je podle hygieniků na Hlučínské Štěrkovně a v Karvinském moři. V Rožnově pod Radhoštěm mají obyvatelé o sdílená kola velký zájem. Za první 3 měsíce provozu bylo každé kolo využito zhruba 4x denně. Město proto službu rozšíří o dalších 10 nových kol. Jak nám řekla mluvčí radnice Adela Kousalová.
7: Vznikla také 2 nová stanoviště u hasičské zbrojnice v Hážovicích, o kterou si obyvatelé řekli při veřejném projednání a na Dolních Pasekách nad Unipadem. Největší zájem je dlouhodobě o stanoviště u vlakového nádraží a na Masarykově náměstí, kde bude posílený počet dostupných kol.
6: Až do října platí, že prvních 30 minut jízdy mají obyvatelé zdarma. Fotbalová asociace vyřadila Karvinou z poháru. Kvůli kauze se změnilo složení českých týmů v Evropě a Jablonec jde místo ní do konferenční ligy. Kluby si tak vyměnili soupeře. Česko má v evropských pohárech stejný počet zástupců jako dřív. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: Vaši oblíbení dhu, tady na rádiu, čas rok, 7 minut po 17. hodině. Páteční odpolední drive na plné pecky, doufám, že vy to tak máte taky a před námi nádherný prodloužený víkend a jedna čerstvá 45. Protože 3. července 1981 vyšla čtvrtá studiovka, která je známá jak jinak než Foreigner No. 4, tedy čtvrté studiové album téhleté smečky. A u světoznámé Atlantic Records a že budovalo a budeť taky ne, protože tahle deska pro mnohé přelomová jednak a dvak měla se původně jmenovat úplně jinak Silent Partners. Později to bylo změněno na čtyřku, což odráželo jednoduchou skutečnost, že jednalo se o čtvrté album skupiny Foreigner, takže navíc i to, že se kapela skládala ze čtyř členů a co si budeme, je to daleko jednodušší. A navíc ten obal nádherný. Tak kterou z těch pecek máte nejradši na téhleté desce od Foreigner? Dnes čerstvá 45. LPčko, CDčko nebo digitální podoba. Můžete se vybrat. Tak jestli máte něco fyzického z těch nosičů, ať už to je cedlo, kazeta nebo LPčko, klidně hoďte fotku. Pochlubte se.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

0: nostalgie, tak Vivian, ne ta Westwoodová, ale prostě Vivian, ale já pro vás taky něco mám.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: Roková jízda rádia Čas Rock ještě dneska, protože nám končí pracovní týden, pak si dáte voraz na prodloužený víkend a od útorka to rozjedeme znova. Takže od Ostrého budíčku a také od Hanze, už jste se dozvěděli, jedeme za pořádným. Ale teď čím? A je to poslední slovíčko, které vám dlužíme a já vám ho dám. Ale ještě předtím Saigon Kick a tak Lordy. A jenom připomenu, že ve hře jsou dva lupeny na Rock in Slavkov 14. srpna. To zní docela lákavě. Tak dva kousky a dostanete zbytek věty.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se podíváme na nadcházející mástry. Nebude chybět hudební rozlučka a taky nečekané komplikace, které zasáhly jednu legendární kapelu. Na Rádio Čas Rock začínáme v 19 a v televizi Rebel jako vždy o hodinu později.

0: zpátky domů, protože je tady letní roková jízda Rádia Čas Rok a já vám dlužím poslední slovíčko, tak abyste mohli poskládat dnešní výherní větu. Dáme si pauzu na 3 dny během prodlouženého víkendu a budeme pokračovat zase až v úterý, takže jedinečná šance. Ve hře jsou 2 lupeny na rok in Slavkov 2026. A to poslední slovíčko dnešní výherní věty zní takto. Rokem. Jo? Když to máte kompletní. A protože vždycky říkám, že 7 je šťastná, tak dneska to bude 6. 725-33-1155.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Zázrak.
1: Je to tak, ještě jednou v tomto pracovním týdnu se zajedeme naši letní rokovou jízdu, pak až v úterý po prodlouženém víkendu. David bude lovit dva lupeny na Rockin Slavkov 2026. David, čau.
2: Ahoj, zdravím Radio Čas Rock.
1: Potřebuju jedinou věc, a to dnešní výherní větu.
2: Jedeme za pořádným rokem.
1: No ty jedeš za pořádným rokem. Víš proč?
2: Protože no díky moc.
1: 14. srpna máš program Zámecký park Slavkov u Brna. Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, nebo taky třeba Koblížci nebo Lady Kate. Spousta piva, spousta dobrého jídla, spousta skvělých lidí, takže ty se budeš bavit. A nejenom ty, protože lupeny máš dva.
2: Aha, takže díky.
1: Jaké hodna ta tahanka, že? Připadku.
2: Jo, moc.
1: Davide, chceme aspoň do fotku, jak paříš. To je celé, co potom
2: no, určitě,
1: chceme.
2: Určitě, něco přijde, určitě.
1: Pohlídej si elektronickou poštou, lupeny tě spadnou do mailu a za mě jenom.
2: Dobře.
1: Užij si to, je to tvoje, měj
2: dobře,
1: se.
2: Dobře, díky moc, mějte se, čau.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Zahrady Hanys. Projekce, realizace zahrad a zelených střech. Vše zhotovíme na klíč dle vašich představ. Zahrady.hanys.cz.
7: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba.
0: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Radio Jazz Rock.

0: Shinedown, zpáteční odpoledne se tady na rádiu Čes Rock, vlastně v celé střední Evropě, stal páteční dovečer a to znamená jediné, před námi je 60 minut, které od jak živa patří jen a jen vám. Rockeři sobě, ode mě, tady AC/DC, taky Iggy Pop a Bon Jovi. SMSky, hlasovky, telefonáty, jedno jediné číslo 725-33-1155. To pojďte rozparádit. Teda, hned po zprávách.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě, v Muglinovské ulici. Srazila se tady tři osobní vozidla. Na místě je integrovaný záchranný systém. Dále buďte opatrní v Přerově, v obci Lázníky. Stala se zde nehoda osobního auta a motorky. Pozornost mějte i v Brně, v obci Zastávka. I zde se vyšetřuje dopravní nehoda. Osobní auto srazilo motorkáře. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Radio Čas Rock.
4: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Maximální ceny pohonných hmot se o víkendu opět zvýší. Benzín bude stát 41 korun a 10 haléřů za liter. U nafty to bude 37 korun a 16 haléřů. Nové cenové stropy budou platit po celý víkend i v pondělí. Vláda zároveň prodloužila regulaci cen pohonných hmot až do 19. července. O nadcházejících státních svátcích můžeme nakupovat bez omezení. V neděli i v pondělí můžou mít obchody na 200 metrů čtverečních otevřeno. Zákaz prodeje se na ně podle televize LTV Plus nevztahuje.
5: Morava aktuálně.
4: V krásném poli mají nový kruháč. Moravskoslezský kraj dokončil svou stou okružní křižovatku. Stavba trvala 10 týdnů a nový kruhový objezd nahradil dosavadní křížení ulic Opavská a Družební. Řidičům a místním obyvatelům přinese bezpečnější a plynulejší provoz. Karvinské školy a mateřinky čekají o prázdninách velké změny. Město připravuje jejich rozsáhlé opravy. Více podrobností má mluvčí magistrátu Monika Danková.
6: Karviná investuje každoročně do svých škol a školek desítky milionů korun. Letos budou finanční prostředky směřovat kromě oprav a modernizací školních budov také do projektů zaměřených na energetické úspory. Na vybraných objektech budou například instalovány fotovoltaické elektrárny, které pomůžou snížit náklady na energie.
4: Kromě investice město připravuje výstavby nové mateřské školy v Karviné Loukách. Tenistka Karolína Plíšková ve Wimbledonu končí. V druhém kole nestačila na Igu Świątekovou a prohrála 1-6, 3-6. Zápas rozhodl hlavně špatný začátek a nevyužité šance ve druhém setu. Se soupeřkou už prohrála po čtvrté v kariéře. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemný podvečer.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

přání, co se uchytilo na našem WhatsAppu. Ahoj Haně, zahraj nám na cestu do Jinína na mistrovství světa juniorů v motokrose, třeba Zoru A, neboť hlupá. Díky Betty a Roman a ještě jedna, která dorazila. Jako vždy bych poprosila písničku pro naši milovanou dcerušku Aničku, která miluje Powerwolf. Zdravíme všechny, Táňa a Mareček. Tak to vezmeme hezky po pořadě.

Těšíš se, že jste dobrá partie. Zóna A, neboť hlupá, vy posloucháte Rádio Čas Rock a taky muziku podle vašeho přání. Někdo holky, někdo radši v dolky a někdo opékačku, piví a něco ještě k tomu. Martin z Resiny v tom má jasno, co takhle něco od sabatonu, konečně se ochladilo, tak opékáme tomu, jako lemtáme a krásný prodloužený víkend přejeme všem a super Rádio Čas Rock k tomu ideální kombinace. Tak já zdravím na Vřesinu. Jestli se ale vylejete jak kýble, protože pokud tohle budete dělat 3 dny, tak úterý bude hodně bolet, ale to už je váš job. Takže Marťas, jděte do toho po hlavě, proč ne? Sabaton jsou připraveni, ale také Lešku pro Čauec, co takhle zahrát všem, kteří budou o prodlouženém víkendu a státních svátcích pracovat. Co třeba Alíšiho? Díky moc, Petra. Já plním.

Sabaton do pátečního podvečera tady na rádiu Čas rok a samozřejmě taky pro vás, stejně tak jako ten další kousek, a budeme přitvrzovat a hodně přitvrzovat muziku, protože se ozvali bráchové a Petr s Mirkem jsou na rybách, tak Sepultura

prý jako bodla. Pánové, myslím, že po tomhletom kousku vám ty výstavní kusy budou skákat rovnou na ten břeh. Jo? Ale tak to by zase nebylo to kouzlo, takže přeju dobrý lov a hlavně ať berou. A tak tady mám ještě jeden vzkaz. Čauky do rádia, čas rok, chtěl bych něco do Moravice, na zahradu, pro mě a také moje děti a také nej, té nej babičce, samozřejmě pro všechny metly. Díky moc, není zač.

jsem skromná děvucha, mě stačí jeden, aby blbnu se a vystačím si. Ale proč ne? Jo, každý podle svého gusta. Krásně se to dneska s vámi dáváme, všichni na loupežníka, budeš taky ne, při Páťu Línku. A Renda se taky ozval, dneska prostě hrajete úžasně, chystáme zítřejší oslavy a tak to jde nějak samo. Ještě něco od Nightwish a bude to naprostý luxus. Rendo, to je hozená rukavice.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Nová hotová jídla od Hamé, pikantní vepřový guláš s bramboráky a další české i světové klasiky 400 gramů za 89,90. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 100 gramů již za 21,90. Nebo kultovní kakaové sušenky s vanilkovým krémem Oreo Original 44 gramů již za 17,90. A navíc kupte libo volné sušenky Oreo aspoň za 45 korun a získejte mléko Bohemilk z Opočna jako dárek. Více na mojehruska.cz.
4: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Houba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas

0: Čas Rock a my jdeme pomalu ještě do finále s hodinkou, která patří vám, tedy rockeři sobě. Čus, cokoliv pro všechny, co si užívají letošní Trackfest a co se chystají si užít taky prodloužený víkend. A samozřejmě celé rockové rodině. Díky moc, Libor. Libore, lépe bych to neřekla. Bakčery už jsou připraveni v záloze.
1: Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Časrok.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Metalmania.
12: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Jak divoká bude vaše dnešní noc, to nechávám na vás, to už je váš job. Zařiďte se to tak, jak chcete a podle sebe, tak ať se vám to hlavně líbí. No a prodloužený víkend může odstartovat stejně tak jako ten, který si pro vás připravil Honza Prokeš. Pro tento pracovní týden tedy neplecha ukončena, alespoň tady v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. Slyšíme se zase příští týden. No jenom taková optimistická informace, se kterou se pro dnešek s vámi rozloučím. Už jenom 25 pondělků a jsou tady Vánoce. A z toho budou ty dva pondělky státní svátky.
1: Čau ve spolek rokeři, vítejte u prvního červencového vydání pořadu Víkend, který dneska odstartujeme s legendárními Rush. Ti se, jak všichni dobře víme, ve velkém stylu po dlouhých 11 letech vrátili na koncertní pódia, a to s Anikou Nils za bicí soupravou. Bohužel nastala situace, kterou nikdo nečekal, a to, že byla frontmanu Geddy Mulí zjištěna akutní laryngitída a taky bronchitída. To samozřejmě mění jejich plány a tak museli odpískat část svojí štace v Texasu. No, co se dá dělat, tak mu popřejeme brzké uzdravení a nahora na pohled.

O start dnešního dílu pořadu Víkend se postarali Rush a my budeme pokračovat s Floor Jansen, která vypustila do světa termíny svého turné. To odstartuje 14. ledna a bude mít celkem 10 zastávek, mezi kterými nebude chybět ani naše česká země. Tu navštíví 27. ledna, bude to konkrétně v pražském klubu Roxy a máme se těšit jak na osvědčené hity kapely Nightwish, tak na její zbrusunové pecky, ze kterých si jednu teď dáme v plné parádě.

pořadu Víkend dostala prostor Flor Jansen a před námi jsou legendární Sinner, kteří finišují se svým údajně posledním studiovým zářezem. Ten by měl spatřit světlo světa 31. července a objeví se na něm celá řada velice zajímavých hostů, jako třeba André Hilgers, Sasha Krebs a další. My si z toho jejich díla dáme už druhý single, který je podle Ronnieho Romera takovým malým návratem do 80. let. Jestli tomu tak opravdu je, tak o tom si udělejte obrázek sami, každopádně za mě palec nahoru.

Televizi Rebel, tak jako rádiu Čas rok, pokračuje pořad Víkend a pokud se letos chystáte do Vizovic na Mástry a jste sběrateli podpisů, tak vám určitě nesmí uniknout autogramiády, které tam odstartují hned první den konání akce, a to ve čtvrtek 16. července, kdy se za stůl jako první posadí kapela Fleret. Podle rozpisu by se měly podepisovat všechny grupy toho dne, kromě Uda, Halloweenu, Unchained Steel a partičky TVA. V pátek můžete získat podpisy od Brainstormu, Erasmus, Visions of Atlantis a dalších. Sobota, ta bude patřit třeba Primal Fear, Arch Enemy, Hammer King a závěr, tak to bude v neděli v obsazení posledních 7 vystupujících. Kompletní rozpis, včetně časů, najdete na webu Masters of Rock, takže jestli v tom chcete mít jasno, tak si tam skočte. No a my se s jednou z těch jmenovaných kapel pro dnešek i rozloučíme. Mějte se fajn a roku zdar.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Vesuv Fest, Magma Fest, Amon Amart a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
1: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
0: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
1: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
0: No ono vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
1: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
0: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
1: Rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
0: Měl bych tady třeba australskou čtveřici říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
1: Takže vlastně opět sourozenci, protože tohletu kapelu táhnou kupředu bratři O'Keefrovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
0: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
1: Už teď si ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No jo, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

0: Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: 15 let Rádia Čas Rock. Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba. Čas Rock.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná Fixa. Chtěl bych Rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Metal. Metal. Metalmania na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

Dobrý večer, fandové dobré muziky. Dneska je před námi, tak jak to bývá pravidlem, další díl Metalmanie. Švédsko už jsme omílali mnohokrát, ale pro mě je to pořád nevyčerpatelná studnice muziky, obzvláště té metalové. Takže i dneska sever Evropy, In Flames, to je parta, která vznikla původně jako vedlejší projekt. Jesper Stromblad měl partu s názvem Ceremonial Oath a chtěl napsat i melodičtější songy než muzika, kterou tenhle band provozoval. Tak si původně udělal vedlejšák. Ten se celkem chytil a díky tomu se dneska můžeme pověnovat kapele, která má na svědomí už alb hromadu. Tak před náma je následující song a tím pádem Metalmania startuje. Dobrý poslech a ostrý zvuk.

Ladíte vlny rádia Čas Rock, případně sledujete televizi Rebel, Metalmania a In Flames. Tihle Švédové, původně ve trojici, na začátku kariéry nahráli demo. Pomalu ale jistě zjišťovali, že by to mohlo být víc než jen projekt. A tak pozvali další muzikanty a chystal se debut. Jedním z hostů na debutu bylo i známé kytarové jméno Oskar Droniak. Pánové se na začátku taky objevili se songem Eye of the Beholder, a to na albu Tribute Metallica. A pak už pomalu přichází další fošny. Zmíníme Lunar Strain 1994, Jester Race o dva roky později, Colony 1999 a Clayman rok 2000. To je malý výčet toho, co vydali právě pánové z In Flames. No a teď už si dáme další muziku v rámci Metalmania.

Sledujete Metalmány, sledujete In Flames. Tihle Švédové, to je docela velký zástup muzikantů, kteří se kapelou protáhli. Samozřejmě to znamená jednak možné změny v projevu kapely, ale tohle nechám na každém z vás. V každém případě je to parta plodná a velmi úspěšná. Pánové dostali 4 ceny Grammys, což je švédská obdoba cen Grammy. První metalová kapela, která kdy získala toto ocenění, a vyjádřil se k tomu i švédský ministr hospodářství. Ten řekl, díky In Flames má Švédsko metalovou kapelu mezi absolutní světovou elitou. Získali taky cenu nejlepší mezinárodní kapela z cen Metalhammer, a to v roce 2008. To je jen malý výčet toho, co In Flames ve své historii získali. Pojďme na další muziku.

Tak přátelé, další muzika je za námi. Samozřejmě v rámci Metalmanie pro tenhle týden to byly In Flames. Dřív než doplním opět stopáž pátým songem, tak samozřejmě se obrátím taky na vás, protože i vy můžete utvářet, řekněme, scénář Metalmanie a můžete si sami napsat na kterékoliv ideální stav sociální sítě související ať z backstage s rádiem nebo s televizí Rebel s mojí osobou, co byste chtěli vidět, kterou kapelu bychom měli zařadit, eventuálně které kapele bychom měli dát taky prostor. Já jsem Zbavoš, díky za vaši přízeň, no a ještě jeden song a za týden se na vás budu těšit. Mějte se fajn.

Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.